minutah. Sem se zaljubil, pa sem že mislil, da jo bom dobil. Sem pisem napisal, ga hitar poslal. Se mi je zdel prav. Je prišla nedela, sem kombi vzel. Hne sem se pelil, sem zelo bil vesel. Sem v orlici špilil.